0: Metal Fest Opener.
1: Do plzeňského Lochotína v červnu míří Toby Samet a jeho Aventasia.
0: Naposledy zde uvidíte naživo Sepulturu.
1: Dorazí kultovní Anthrax.
0: 50 let na scéně tady oslaví Accept.
1: A těšit se můžete i na Pain, Gotthard, Camelot a řadu dalších.
0: Metal Fest.
1: Od 5. do 7. června v amfiteátru Lochotín.

0: Metal Fest Opener.
1: Do plzeňského Lochotína v červnu míří Toby Samet a jeho Avantasia.
0: Naposledy zde uvidíte naživo Sepulturu.
1: Dorazí kultovní Anthrax.
0: 50 let na scéně tady oslaví Accept.
1: A těšit se můžete i na Pain, Gotthard, Camelot a řadu další.
0: Metal Fest.
1: Od 5. do 7. června v amfiteátru Lochotín.
2: Advertise with us to reach millions of customers worldwide for only £19 a month. Email now to info@radiobloodstream.com. Don't wait. Spaces are limited.